jak celý můj život uplynul, chci ti říct. Teď už to zas nevím. Tak dávno je to pryč.

počkej jen chvilku, už běžím za tebou, ještě kousek. Stůj, počkej, stůj.